druhej strane rieky a pritom máme smolu. Lebo na večné veky sme stále spolu.